slech lidí na těch mezích, se lidí na těch zůstop, šup tak si mohli můžu na věr, kada kongu do rašiny jsme všichni v Mauritania, můžu jim ahoj, bešli gejzí, rádi, a kterou vahdí, hledá, vahdí.